Turek sáhl do truhlice, nalil vodu do konvice. Co pak tohle znamená? Je to káva.

Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: 6 hodín 13 minút. Za ten čas, čo naozaj mapujeme historický kalendár v našom vysielaní, sme prešli množstvo mien, množstvo zaujímavých udalostí. A tak dnes siaham aj po ľuďoch, ktorých nie sú tak často v našom vysielaní. A 13. júla 1978 sa narodila napríklad herečka Tatiana Vilhelmová. Naozaj ste ju mohli vidieť a zhliadnuť aj na Karlovarskom festivale. Jej filmografia a televízne úlohy sú naozaj rôznorodé a bohaté. Divadelne pôsobila v Davidskom divadle, oceňovanou herečkou na festivaloch, 7-krát získala Českého leva, ale i cenu Thálie či cenu Alfreda Radoka. Jej hlas vie zaujať a preto zrejme práve ona nahovorila dielo Martiny Formanovej, skladateľka voňavého prádla. A keďže máme leto, vybrala som úryvok nazvaný presne takisto.
2: Vídáme se občas v New Yorku a občas v Connecticutu a ja proplouvám soutězkami nadějí a obav. Řekne mi, víš, ale ona existuje ještě jedna, co si myslí, že jsem její. A já čekám, kam tím míří. Mám to vzít na vědomí? Zbožňuje scény, nebo je to konec? Ale pak mi pohladí skráň a dodá. Jenže to víš, kdybych ji miloval, tak bych tu s tebou nebyl. Řekne miloval a jsou v tom všechny podtóny, které znějí mému uchu tak slibně. A opravdu se s tou dívkou rozejde. Pomaličku se jeden druhého učíme znát, ale není to lehké, neboť jsme vytrženi ze svých souřadnic a vzájemně toho o sobě víme málo. V Praze bych do 3 dnů věděla, s kým chodil a proč se rozešli, dokonce několik verzí naraz. Venku začínají horka a my se schováváme před sluncem v stinné ložnici a mnohdy prospíme oba víkendové dny. A v noci vaříme, popijíme a vyprávíme si ty své životy. Od začátku, od konce, na přeskáčku. Můj příběh musí znít nesourodě a zmatečně. Není divu, vynechávám osobu Karla a některá svá divoká období. Jenže Miloš má své zvědy a já pod vlivem plzeňského piva doplňuji zbytek.
1: Tak toto bol hlas dnešnej oslávenkyne Tatiany Vilhelmovej. No a ak trošku poznáte život Martiny Formanovej, tak iste viete, kto je Karel a kto je Miloš. Karla toho naozaj hráme veľmi často a dnes sme ho hrali a Miloš bol vynikajúci Oscarový režisér, neskôr aj manžel Miloš Forman. Okrem herečky Tatiany Vilhelmovej, ktorú ste v ukážke počuli, dnes nájdete v kalendári aj iné pozoruhodné osobnosti. V dnešný deň ale odišli napríklad na večnosť aj hudobný skladateľ Ilia Zelienka, ale aj herec Slávo Drost, tiež mexická maliarka Frida Kahlo. A žiaľ, presne 13. júla 2004 prišla z francúzskej Korziky správa, že Karel Zich počas potápania zomrel na infarkt, mal iba 55 rokov. Ostali po ňom ale skvelé skladby nielen v rámci solovej dráhy, ale aj kapely Spiritual Quintet. No a my hráme už Zichovú klasiku. Tak máš chuť majoránky. Dobré ráno.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
3: Oči do kořán a v těch očích tání vešla z mých brán, já tě pozval dál, jenže od

Jářku, který nešťastník, můžeš říct. Líbá tvou líc. Vzpomeň si, že kdysi psal jsem ti dopisy, srdce jsme chtěli si dát. Ty časy je mine, nikdy se nikdy nevrátí. Co bylo, skončilo, začalo, co nebylo, už nejsme zamilováni.

0: Tak jak pak se máš, Maruško? Jestli pak chodíš ještě někdy tančit?
1: Nechodíš?
0: A tak, ty jsi vdaná. No já už jsem taky ženatej. To se nedá nic dělat, musíme tam všichni. Poslyš, a máš ještě ten obrázek? Pamatuješ, byli jsme tenkrát spolu na plovárně. No, já tam nejsem moc vidět, mám takhle trošku hlavu pod vodou. Nemáš. Ty jsi ho spálila? A tak, manžel. No to chápu. Koukej, a tu pihu vedle nosu máš pořád, jenom ti trochu povyrostla. A co děti, máš? Jo, to je tvoje, tady ten malinkatej drobeček. Taky Maruška? A tak, to je Kája. Promiň, Karle, promiň. Vzpomín si, že kdysi psal jsem ti dopisy, srdce jsme chtěli si dát. Ty čas je mine, nikdy se nikdy nevrátí. Co bylo, skončilo, začalo, co nebylo, už nejsme zamilováni. Proč jen ti rodiče za mlada